kol pristov, blízdej plávam čez oblák, in merí, že težok zrák, albo slunce, albo sneg, mene grab nervozan smiek.